či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite. Radio Košice. No matter what.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Gemery.
0: 102,0.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let